Taisiú géist a chrí Sunny G Radio in Nionni 3.coig FM. Station Radio don chóirs nach gwaile